0: Takže kapela Oči, zdraví Rádio Tloskov, čau.
1: No a řekneme to unisono a je to, ne?
2: Cože říkáme?
0: Kapela Oči, zdraví Rádio Tloskov.
2: Dobře.
3: Kapela Oči.
0: Tak počkej, na tři, ne?
3: Dobře.
0: Raz, a ještě štípnu, jo?
3: Mrkni.
0: Kapela Oči, zdraví Rádio Tloskov. Ahoj.
2: Ahoj.

Už to pro mě není. Už jsem starý. Už jsem unavený starý. Big Beťák.

Zavřel jsem, abych tě políbil. Kristus Pán sekerou tesaný díval se z božích muk na stráň.

Ahoj, tady Michal David, já zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, přeju vám krásný léto, žijte non-stop, prožívejte si svoji lásku z pasáže, svůj disco příběh a mějte svých pár přátel. Čágos!

měsíc nad řekou. V očích má bludný kruhy. Bojím se, že tenhle čas dobře zná jen svý sluhy. Stojím nad řekou, v hlavě mám

0: Tak ahoj, my jsme kapela First Choice.
1: Zdravíme, Rádio Tloskov.
2: Příběh sedmý, jak Hugo sekal dobrotu. Slyším, jak někteří z vás říkáte, je to dost, jiní zase, no, konečně, protože Hugo už napáchal tolik nedobroty, že je skutečně na čase, aby taky nasekal nějakou dobrotu. Ale slyším i nedůvěřivce, jak si říkají, to jsme tedy zvědaví. Tak poslouchejte. Sněhy už se dávno proměnily ve vodu a koryty potůčků odtekly do řek a řekami do moře a v našem zahradnictví za městem se všechno zelenalo. Radovan zase nosil svůj slaměný klobouček, aby nedostal úžeh, neboť slunce už mělo skoro letní sílu. Ráno tatínek proskoumal svýma zkušenýma očima oblohu od východu k západu a řekl, něco se asi přižene. Hurá, něco se přižene, zajásal Radovan a vyletěl z postýlky tak zbrkle, že si roztrhl noční košily. Venku pak poskakoval mezi záhony a opakoval, co to asi bude, co se to k nám přižene. Asi vejprask, řekla maminka, která se objevila v okně s rukou prostrčenou skrz díru v synkově noční košilce. A ještě dodala, jsi jako z divokých vajec. Radovan se na okamžik provinile přikrčil, ale pak už zase hopsal po pěšině a dohopsal až k psí boudě. Posadil se rozkročmo na její střechu a majiteli toho stavení oznámil. Kviku, jsem z divokých vajec a něco se přižene. Třeba se přižene vlak, nebo autobus, nebo stádo koní, to by bylo. Ty se dívej k městu a já k lípě, ať to nepropásneme. Při těchto slovech posadil Kvika k sobě na střechu. Nad sídlištěm neviděl pes nic zvláštního. Obloha tam byla bledě modrá a vzduch se nad vysokými domy tetelil horkem. Za to nad lípou se houfovala temně modrá mračna. Ale jelikož byl Radovan malý a neskušený, netušil, co z takových mraků může pojít a vůbec mu nepřipadaly hrozivé, i když ve skutečnosti hrozivé byly. A tak chlapeček přestal pozorovat oblohu a začal pozorovat tatínka, který stloukl dvě laťky k sobě a ten kříž zarazil do země. Co to bude, tati? Strašák do jahod, řekl zahradník a oblékl kříž do starého kabátu. Bude strašit jahody? Podivil se Radovan. Jahody ne, ale kosy, ty trumbero, aby nám na ty jahody nechodili, vysvětlil mu trpělivě tatínek a dal strašákovi černý klobouk. A jen mu ho nasadil, ten klobouk vyletěl vzhůru, zatočil se ve vzduchu jako živý a spadl do zelí. Od té chvíle se začaly dít věci, kterým se v dávných dobách říkalo boží dopuštění. Z cesty se zvedl prach a píchal do očí. Stromy se ohýbaly, v korunách to hučelo, slunce nebylo, po temné obloze se zaklikatil blesk a všechno ozářil a potom prásk. Kvik zavil a zmizel v boudě. Pojď se schovat, zavolal tatínek. Radovan chtěl běžet za ním, ale v tom se ozvalo něco, co ještě nikdy v životě neslyšel. Byl to cinkot a rachot dohromady. Z nebe padaly velké bílé kuličky a cinkaly a cvakaly do skel pařenišť a skleníku. Byly to kroupy a to, co prováděli, se jmenovalo krupobití. Radovan si pro jistotu vlezl ke Kvikovi do boudy. Oba vystrčili ven jen hlavy a všechno pozorovali. V tom bubnování krup slyšeli maminčin hlas, který se o chlapečka strachoval, ale také tatínkův, který říkal, že do psí boudy blesk neuhodí, jen ať tam kluk zůstane, aspoň si tu bouřku pěkně zblízka užije. Potom Radovan s Kvikem viděli, jak tatínek neohroženě vyběhl do krupobytí a rychle přikrýval okna pařenišť slaměnými rohožemi. Nedbal na to, že ho kroupy tlučou dozad i do hlavy, hlavně chtěl zachránit skla. Ale všechna stejně nezachránil, neboť v té chvíli už kroupy dosahovaly, jak je to v Čechách pravidlem, velikosti holubích vajec. Bouřka odešla stejně rychle, jako přišla. Najednou bylo zase slunce. Radovan měl v dýnku svého kloboučku celou hromádku ledových oblázků. Nabral je do dlaně a smutně koukal, jak se zmenšují a mizí. To je krása, vzdychl. Škoda, že nepadají častějc. Tatínek neměl z krupobydí takovou radost jako syn. Rozbilo mu dvě okna v pařeništi a jedno ve skleníku. A tak poslal Radovana ke sklenáři. Vy si teď asi říkáte, co zlý výrostek Hugo, kdy už začne s tou slibovanou dobrotou? Zatím se tu ještě neukázal. Máte pravdu, neukázal, ale to neznamená, že tu není. Sedí tiše za stromem a vyrábí si prak. A to pár kroků od pěšinky, po které utíká zahradnický chlapeček do sklenářství. První, čeho si Radovan ve sklenářství všiml, byl obraz ve zlatém rámu, který stál na pultě hned proti dveřím. Byl na něm vymalován pán a na nose měl čmouhu. Chlapeček chvíli čekal, až někdo přijde, a obraz si prohlížel. Pak si naslinil prst a pánovi na obraze nos očistil. Ale co se nestalo? Ten pán se zvedl, opřel si bradu zhora o rám a řekl, co chceš? Teď teprve poznal, že to nebyl obraz, ale živý sklenář a zasklívač obrazů pan Ženíšek. Prosil bych 3 tabulky skla a hroudu kytu, řekl Radovan přesně tak, jak mu to tatínek nařídil. Sklenář se dal do práce. Položil na měkký stůl tabuli skla, přiložil pravítko, udělal nějakým nožíkem šmik, šmik, šmik, pak udělal lup, lup, lup a 3 tabulky, jedna jako druhá, byly na světě. Než se Radovan vzpamatoval, dal mu pan Ženíšek na záda malou dětskou krosničku, tabulky do ní uložil, připlácel k ním hroudu kytu, rozevřel klukovi pěstičku, vzal z ní peníze a řekl, pozdravuj doma. Když Radovan krhačel pěšinou k domovu, netušil, co se mu děje za zády. A dělo se toto. Hugo mu nepozorovaně sáhl do krosničky a jednu tabulku skla mu ukradl. Opřel ji o strom, se svým známým prohnaným úsměvem napnul gumy praku, nabitého kamenem, zamířil, třesklo to a bylo po tabulce. V té chvíli byl už Radovan doma a hlásil, pan sklenář vás všecky pozdravuje. Tatínek marně hledal v krosničce 3. sklo. Si popleta, Radovane, neseš jen 2 tabulky, řekl. Bylo mu sice divné, že si pan Ženíšek vzal peníze za 3 a poslal jen 2, ale usoudil, že sklo asi podražilo a tak vložil synkovi do dlaně další minci a vyslal ho znovu do města. A co myslíte, že se stalo? Na cestě k domovu byl chlapeček zase okraden a Hugo si podruhé vyzkoušel svůj prak. Když tatínek zjistil, že má Radovan prázdnou krosničku i dlaň, došla mu trpělivost. Že sletěl jako blázen a někde ti vypadla, povídá. Radovan podle pravdy odpověděl, že neletěl, nýbrž jen opatrně poskakoval. A tak tatínek znovu musel sáhnout do kapsy pro peníz, ale řekl, že je to opravdu naposledy, jinak ať si ho Radovan nepřeje. A protože si ho synek nepřál, vzal si sebou tentokrát svého chlupatého přítele Kvika. Pan Ženíšek už nad tím kroutil hlavou. Prodal tomu stálému zákazníkovi další tabulku, vyprovodil ho před krám a pro jistotu pak za sebou stáhl roletu. Ukázalo se, že nápad se psem byl k nezaplacení. I 3. krádež se Zluduchovi podařila, protože Kvik právě ucítil myš a rozhodl se, že zjistí, kde bydlí. Ale pak, jakmile mu zavadil očenich Hugův pachatelský pach, děsivě se rozštěkal a zadržel prchajícího zloděje za nohavici. Jenže Hugo se mu vytrhl a s tabulkou skla v ruce, což je samo o sobě nebezpečné, prchal směrem, kam ho Kvik hnal, totiž k plotu našeho zahradnictví. A to se mu stalo osudným. Přes plot se totiž natáhla tatínkova tvrdá ruka, drapla ho za límec a podala si ho k sobě do zelí. Když tatínek viděl skleněnou tabulku v jeho rukách, řekl hrozivým hlasem, ty sloto nenechavá, tak ty si nedáš pokoj. Hugo se třásil jako osika a drmolil, dám, pane zahradník, já dám takový pokoj, že to bude úplný pokojíček. V té chvíli kráčel kolem protějšího plotu holohlavý pán s holí v ruce a s cvikrem na nose. byl to sám ředitel školy Hlavatý. Buďte zdrav, pane zahradníku, zvolal. Není to náhodou náš drzý žák Hugo, ta známá firma? A při těch slovech si posunul cvikr blíž k očím, aby lépe viděl. Když Hugo zaslechl ředitelův hlas, byl strachy menší a ještě menší. Tatínek se zájmem sledoval to zmenšování a pak Hugovi tiše řekl: budeš sekat dobrotu?
3: Budu sekat, sliboval výrostek kňučvým hlasem. Já nebudu dělat nic jiného než sekat. Já nasekám tolik dobroty, že to tady bude samá dobrota kolem dokola.
2: Že byl tatínek dobrák, tak se nad tím rošťákem slitoval. Upažil Hugovi ruce, narazil mu na hlavu černý klobouk, který vítr odnesl ze strašáka, zvolal:
4: ne, ne, pane řediteli, to není žák Hugo, to je přece strašák proti kosům.
2: A přitom na pana ředitele levým okem významně zamrkal. Pan ředitel tomu porozuměl, usmál se a řekl:
4: no proto, jak špatně vidím, myslel jsem, že je to ten náš prezent.
2: Pak na tatínka také mrkl levým okem a pokračoval v procházce. Zatímco tatínek vsazoval do skleníku poslední tabulku, stál Hugo poslušně v jahodách a sekal dobrotu. Radovan, který se s Kvikem opět usadil na střeše psí boudy, řekl: tatínku, ty jsi na něj nežaloval a on nám za to krásně straší. A skutečně živý strašák zrovna zahýbal rukama a z jahod se zvedl párek mlsných kosů.
4: Lepšího strašáka, než jsem já, byste těžko scháněli, naparoval se Hugo. Mně strašáctví baví.
2: Radovan řekl: můžeš k nám chodit strašit každý den. Řekneme ve škole, že jsi pracovitý a možná, že to dotáhneš schování i na dvojku. Večer, když už kosové šli spát, Huga propustili. Malý Radovan nemohl dlouho usnout. Pořád musel vzpomínat, jak si dnes užil světa. Myslel na to, jestli bude zase někdy krupobytí, jestli se Hugo opravdu polepší, a také na pana sklenáře Ženíška, který byl zarámovaný a vypadal jako obraz. Pak teprve ho přemohlo spaní. A jak si tak na všechno vzpomínal, ve spánku se usmíval.

jsem tvůj, ale i antisérum působí mne. Ví celý svět, že z brambor dělá serum a z pilu med. Kolik máš let, že nevíš o životě, co za nehet se vejde, si moje hloupé kotě. Já jsem tvůj jed, jsem tvoje driving to med. Já jsem tvé nic, ale i tvoje všecko, tvoje těpic. V hotelu Ritz, zvu tě na jedno decko, případně víc.

podle vlasů Ir a podle nosu Valach, ten bohatýr, co žije tam ve vysokých skalách, já jsem tvůj vir, jsem tvoje Happy New Year. Já jsem tvůj háj, ale i tvoje peklo, tvoje bye bye. Už povláčaj, ještě to nepřeteklo, no tak si hraj.

Když tak měřím svůj krok, vychází mi z toho valčík. Pravda, byly tu i polky, něco čač a něco samb, občas mihl se foxtrot, rock and roll, bajto disco, ale valčík.

A vždycky, když se mi už zdá, že jsem to rozjel, že to je ono, někdo mě taktně upozorní zakašláním. No jo, no. Zase nic.

tančí, jak umí. Někdo obkročák a jiný kazačok a srdce tluče nám tak rychle, jak rychlý je náš krok, nejde mít v srdci hudbu jinou.

0: Pančic.
1: Ahoj!
2: My jsme kapela
3: Pipes and Pints!
2: A zdravíme rádio
4: Kloskov!
5: Yeah!

0: Eu via bêbado flameando a uia.
1: E tarã, e bebê, e não amo culotão.

0: Zdravíme Rádio Tloskov, ať vám to vysílá co nejdál.
1: Já se připojuju taky ke Zdeňkovi, zdraví vás Vítek Sázavský z kapely Neřeš a ještě je tady s náma
2: Filip Benešovský, zdravím moc pana ředitele Tloskova a ať vám to dlouho vydrží.
1: Tak se mějte hezky, ahoj.

Žena uteče, chalupa zhoří, tež kamarád zahne kramle nekam do zámoří. Všecko tu na světě aj tak je plané, jenom ta muzika, ta s váma zostane.

0: Viktor Dyk a kapela Vau, zdraví posluchače Rádia Tloskov. Zdravíme vás a mějte se prostě Vau!
1: Vau!
2: Slyšet je zašera,

Já jsem před hodně lety slyšel vykládat, takovou anekdotu, co jsou to domovy důchodců, že je to pomsta dětí za jesle. A na základě toho, už je to hodně dlouho, mě napadl takovej tvar. Je to Valčík.

kotě. Kec, jestli chceš do ráje, tak sedej, já svezu tě. To je moje nová kára, místa je tu dost. Na nic si s tebou nehraju.

0: Jsem životem zklamanej
1: a utíkám, jestli se ti nechce.
0: Klidně pojedu sám. Tohle město mě už nebaví. Změnu potřebuju.
1: Někde jinde, novej život. Třeba s tebou namaluju.

Vlaštovko, leď přes čínskou zeď, přes písek pouště Gobi. Oblétni zem, přileď až sem, jen ať se císař zlobí.

dveře. Zeptej se ryb, kde je jim líp, zeptej se plameňáků, kdo závidí, nic nevidí z té krásy spod oblaků. Až spatříš nad sebou stín, věz, že ti mává sám pan Jurij Gagarin. Vlaštovko, leď nás chudé veď. Vlaštovko, leď rychle a teď.

Tak já zdravím Rádio Tlstov a přeju mu, aby prostě vysílalo úplně na všech vlnách, co prostě jsou, aby vysílalo i na těch vlnách, jsou to ostatně rádia, aby přijel vlastně chytrým to rádio, aby vysílalo i v televizi, i v kině, a i v MP3 přehrávačích, a vlastně aby všude bylo to rádio a vlastně jsme neslyšeli nic jiného. Tak tomu přeju.

rozepnu si oči, kouknu se doprava, pak zrak doleva stočil a tam jsem psa pohladil proti srsti. Tohle zvíře mě má už hodně dlouho v hrsti. Aha.

spýtam. Svabonka tichá a ja jí mám vzít a nést. Koberci květů někam do jiných světů, jen pryč z těchto měst a hvězd. Kde zas

zase si nepřišla, milá. Čekal jsem celou noc, co je moc, to je moc, kde pak si do rána byla. A proč si krucinál

0: Já se jmenuji Štěpán Kojan, hraju v kapele Kex už skoro 40 let a zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov.
1: Zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, Petr Dudík, pijána všeho druhu. Ahoj.
2: Zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, tady bicí Vence Suchej.
3: Zdravím všechny posluchače Basa, Keksu, Vence, Kudrna

na koncie cest. Nechej mě vést přes všechny říci nad propast. Výzvu ráje nepropast. Jsem unavený ze všech těch her.

k nebesům ulehá a černí ptáci, co míří k lesu, jako by volali, přidej se k nám. A já se snažím, snad se jí trochu vznesu, pro krásu světa učím se létat

zvony a já po kmeni do koruny šplhám pod dohledem luny, než rozpustím se všeru.

0: Ahoj.
1: Tady
0: Klára
1: a Honzík
0: z kapely
1: My tři a vy. Zdravíme
0: Tloskováky
1: a posluchače
0: Rádia
1: Tloskov.
0: Nadprůměrný den vám přejeme,
1: nepláčeme, jen se smějeme. Mějte se tu prostě pájově v Tloskově.

0: Nevěříte, doufám, že rozumíte, i když...
1: Marta Kubišová zdraví posluchače a posluchačky Rádia Tleskov a přeje vám příjemný poslech.

Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

a čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi, starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Schodiště?
1: Zdraví!
0: Lásko! Lásko!

a je to vedla za obzor. Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost. Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost. Naše touho ještě neumírej, sil máme dost. Naše touho ještě neumírej, sil máme dost. V nozdrách sládne zápach klisen na břehu jezera. V nozdrách sládne zápach klisen na břehu jezera. Milování je divoká píseň večera. Milování je divoká píseň večera.

Král z Dvořany přijíždí na popravu zbojníků. Král z Dvořany přijíždí na popravu zbojníků. Chtěl bych jak divoký kůň běžet, běžet, nemyslet na návrat. Chtěl bych jak divoký kůň běžet, běžet, nemyslet na návrat. S konskými handlíři vyrazit dveře, to bych rád.

0: koně.
1: Ahoj, tady je Paparoko z Magma Hotelu a zdravím posluchače Rádia Tloskov.
0: Táta byl kulak, máma selka.

rok. Ten, kdo má prachy, ten je i v právu, ale písně jsou písně.

ta uletnout mi měla. Sisel vidle stůl, zpívám, když něco nechápu. Sisel vidle stůl, když co se nepochopím. Sisel vidle stůl a po sklence zatápu. Sisel vidle stůl.

celý. Sisel vedle stůl, zpívám, když něco nechápu. Sisel vedle stůl, když cos nepochopím. Sisel vedle stůl a po sklence zatápu. Sisel vedle stůl a netrap se tím. Tak netrap se tím. Teď v rámci toho vzorku já budu pokračovat. Já jsem vlastně se k té kytaře dostal skrz spousta v té době mladých lidí. A skrz Big Beat. No a tady vám to vlastně, jak bych to... Teď vám to ukážu, že to je pravda. Tohle se jmenuje Hana.

Rádio Tloskov je ojedinělým internetovým rádiem na území České republiky. Moderátory rozhovorů, písniček a pořadů jsou lidé s mentálním a kombinovaným postižením. Cílem rádia je osobní setkání lidí se zdravotním postižením se zajímavými a známými osobnostmi, na které si chystají často netradiční otázky. Dokazují tak, že lze vyvrátit mýtus o tom, že lidi s mentálním postižením je možné zaměstnat pouze manuální činností. Rádio tak představuje prostor pro smysluplně strávený volný čas, podporu kognitivních funkcí a rozvoj sebevědomí lidí s mentálním a kombinovaným postižením. Kontaktovat nás můžete e-mailem na adrese radio@tloskov.cz.

Karlových Varů jsem zpátky Rus za Rusem. Už tou z Karlových Varů jsem zpátky Rus za Rusem. Dřív než mě omylem zabí, odjedu svou ksenofábí. Už tou z Karlových Varů jsem zpátky Rus za Rusem. Zástupy upíru, až z Transylvánie.

0: V zástupí upíru aj z Transylvánie, už jdou budani z Anglie, už duní Václavák.
1: Ahoj, tady Jirka Urban z kapely Dimitri a zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov.

malé kotě, spalo v botě, nehascotě, nepá, nepálí a my jsme kotě, spáti v botě, po robotě. Nechali to, co kotě povídě, jedním pohledem, to mi ani slovy povědět nesvedem. Věř, že kotě, co spí v botě,

dolů do údolí a nám tady na kopcích schází. Cestou z nadmořských výšin se ušpiní v polích

Hned jak roztál sníh, šli jsme po březích řek, krajinou nížin až k deltám. Nikde na její toulání nemají lék, žádná past není dost velká. Co lidí do cesty postaví, přehrad, kaskád a hrází,

kolik se jí už napsalo not, kolik se přečetlo slovů. Hrajem si se sílou stoletých vod a pak se modlíme k Bohům.

Dobrý den, tady Jaroslav Dušek. Zdravím posluchačky i A ještě jednou. Počkejte, já vás zdravím ještě jednou. Dobrý den, tady Jaroslav Dušek. Zdravím posluchačky i posluchače Rádia Tloskov.

Honza Bartošek, poslanec za KDU-ČSL a také člen divadelního souboru Tyl v Dačicích, zdraví všechny posluchače Rádia Tloskov a přeji vám pěkný den.

Viktor Dyk z kapely Wow. Zdraví posluchače Rádia Tlaskov. Mějte se jenom líp, líp, líp, líp, líp, líp. Wow.

Ahoj lidi, zdraví vás Jirka Macháček na rádiu Tloskov.

0: Slunce kdesi mezi lesy spadlo do studánky, pámbu mlčí, asi čte si, tiše šustí stránky. Jsme sami kdesi mezi lesy zmatení a čistí, vánek tiše listuje si ve spadaném listí. Nad kopečkem už se stmívá, kdo si zvony rozeznívá, já je slyším, Bože krutý, jen tvá moudrá ústa ne. Dej mi aspoň zemřít u tý, co tu po mně zůstane. Světlo vidím, Bože krutý, jen tvé moudré oči ne. Dej mi aspoň zemřít u tý, co vedle mě spočine. Bolest cítím, Bože krutý, chybí mi tvé doteky. Dej mi aspoň zemřít u tý, s kterou budu na věky. Slunce kdesi mezi lesy spadlo do studánky, pámbu mlčí, asi čte si, tiše šustí stránky.
1: Tady je Roza Fuhlíř, já zdravím posluchače rádia Tloskov.

0: Ahoj, tady Matěj a
1: Honza Homolovi
0: z kapely Vohnout. Zdravíme posluchače rádia
1: Tloskov.

třeba pálit mosty, stůj, co stůj, životy jsou plné přeletů. Jeden otisk ve mně je však tvůj, je tvůj, je tvůj.

tak na vysokém podpatku si k tomu koupil perka. Snad kupuje to pro matku, snad dostane to dcerka.

na střeše radnice. Našli si nás snadno po vůni slivovice, vrhli se nám kolem krku, polipky nás dusily. Jak ty zlaté rybky jsme jim po třech přáních splnit museli, než nás pustili. Byly to holky z jiných planet,

0: Tady je Dalibor Janda a přeju všem posluchačům Rádia Tloskov všechno nejlepší, hodně zdraví a samozřejmě hodně písniček s Daliborem Jandou a s Jiřinou Annou Jandovou.
1: Ahoj.

0: Bobičku.
1: A co ti ještě bere klid?
0: To zdává můžu říkat strýčku.

štěstí brouka, i motýl vám to potvrdí. Ten, kdo vleze, na ní zmeze, snad dojetím se rozprdí. Letní louka je jako mouka, kterou pečeme na chleba. Všem snad zdá se při její kráse, že čím dál víc je potřeba. Vše mě pohladila, včera se mi zdálo, kopretina bílá, to není málo. Když jsem ležel u ní v té nejjemnější trávě, díval se, jak se

0: Tak to je velmi těžký. No já, než tak, jestli já něco, tak zkusím ještě opravit tam tu z té první půlky, jestli se mi to povede. Ono teď už to bude čím dál tím horší.
1: Prázdnej byt,

Tady Jiří Lábus, zdravím, Rádio Tloskov.

někdo na pomoc, jen milenci na patrolách. Dlouhá je mi noc, a kdybych křičel o pomoc, nikoho nepřivolám. A ty kroky, to je vítr. Deja vu, to jen výtah jel o patro dál. Špendlík ke jménu do sbírky měst, kde jsem Bůh.

chtěl bych tak moc, někam, kde někdo na mě čeká. Někam, kde jsem už byl, a jak nízký mám cíl, ale cesta tak předaleká. A i lež bych už bral, že jsem na cestě dál, ale pravdy se nepolékám. Víš, než v nic raději uvěřit v lež, takže můžeš lhát. Můžeš lhát, když

Chlapci a děvčata, tady je Vilém Čok a chci vyslat nejkrásnější zdravici a chci zatloskat rádu Tloskov. Bravo a děkuji.

0: Dobrý den, tady je Henrieta Hornáčková, herečka z Městských divadel pražských. Velice zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov.
1: Rodinu já považuji, co se týče nudy. Za jeden tón věčně zní tam, jak když hrajou dudy. Jako kluk jsem těšíval se na okamžik světlejší. Máma s tátou, když se přeli, kdo z nich dvou je blbější. To mě tenkrát nenapadlo, neb jsem zřel v tom kravinu, že si taky jednou za čas pořídím svou rodinu. A teď plácám do kolečka, ach můj synku, čím si ryl. Kolečko se polámalo a já jsem kde táta byl. Co si asi myslel táta, když mu máma říkala:
2: kvůli ty tvý noční muře, já jsem zase nespala.
1: Jak to bylo s mámou asi, někdy z toho mývám strach. Táta zdrh, jí slezly vlasy, pak se obrátili v prach. Ach jo.

tak se pojďte flákat na pár chvil. Abych taky věděl, že jsem žil. Sakramentská práce, málem bych byl zrádce. Já chci jen říct, že jsem jednou žil. Sakramentská práce, málem bych byl zrádce. Já chci jen říct, že jsem jednou žil.

musím mít až do konce rád. Na to nemám sílu, mám doma malou

Zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, Petr Dudík, Piana, všeho druhu. Ahoj.

0: Protože kapela Oči zdraví Rádio Tloskov, čau.
1: No a řekneme to unisono a je to, ne?
2: Cože říkáme?
0: Kapela Oči zdraví Rádio Tloskov.
2: Dobře.
3: Kapela Oči.
0: Tak počkej, na tři, ne?
3: Dobře.
0: Raz, a ještě štípnu, jo?
3: Mrkni.
0: Kapela Oči zdraví Rádio Tloskov. Ahoj.
2: Ahoj.

Ahoj, tady Michal David, já zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, přeju vám krásný léto, žijte non-stop, prožívejte si svoji lásku z pasáže, svůj disco příběh a mějte svých pár přátel. Čágos!

Tak jsem si vybral démona, byla dlouhá jak kolona, oči měla jak porota, řekl jsem si, bude dobrota. Kdy

nový zážitek hodnotný, lepší než smrdět u plotny. Nový zážitek hodnotný, lepší než smrdět u plotny. Dneska už nikam nespěchám, zlákat se ničím nenechám, v klidu si luštím křížovku, miluji jen svou pohovku. Na ní jsem zkoušel plně žít, na ní jsem našel pravý klid. Škoda, že mládí nezbedné zmizelo

Kéž aspoň na několik vteřin přistoupí k oblískaným dveřím, u kterých čekám. Deštivý den.

Jsem rozladěným, s výrazem hrůzy za mým stolem, usedl s parapletem roztaženým do široka na krabičce od cigaret.

0: Chcete si nechat zahrát písničku na rádiu Tloskov? Posílejte nám svá přání e-mailem na radio@tloskov.cz. Přidat do e-mailu můžete i audiosoubor s vaším vzkazem, který před písničkou rádi odvysíláme.
1: Jsem slon a ty jsi porcelán a život se mnou je pech. Co můžu, vždycky podělám a hledám tě v těch střepech. A nosím si tě po kapsách, bejt nezval, dodám ještě. Jako by mi o kapsách zalímec prsty deště. A s požehnáním božím, dnes v noci kousek po kousku, z těch střípků si tě složím. A abys mohla do světa, je třeba vdechnout duši, leč dech tě zase rozmetá a vzkříšení se ruší.

0: nebi řeknou v pořádku, vy máte z pekla štěstí.
1: Ahoj, dobrý den, já jsem Lucie Pernetová, zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov.

dráha v 6 hodin, ještě sladce chrápe. To jenom my dva blázni povinnosti chápem. Já dělám na půlovce a ona v trafice. Oba jsme černé ovce, dva kusy z tisíce. A schody jedou a nechtějí stát. Na stanici Jiří hospodě brat. Pětkrát do týdne máme v metru rande. Jak se tak míjíme, jsme protilehlý tandem. Já vlevo, ona vpravo, držíme mané.

0: My jsme kapela
1: Pipes and Pints
0: a zdravíme rádio
2: Tloskov.
3: Yeah.

požene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když se trubka

0: Zdravíme Rádio Tloskov, ať vám to vysílá co nejdál.
1: Já se připojuju taky ke Zdeňkovi, zdraví vás Vítek Sázavský z kapely Neřeš a ještě je tady s náma
2: Filip Benešovský, zdravím moc pana ředitele Tloskova a ať vám to dlouho vydrží.
1: Tak se mějte hezky, ahoj.

Až vyjde dluhý průvod smutečních hostů na Slezsku, Ostravu od Cikorova mostu, až to se mnou sekne, to bude pěkné, pěkné, fajné a pěkné.

sekle, a što se mnu definitivnje sekle. S niekerim to se kaže, až nevíš, co se robí. Jestli pomohla by deka nebo teplo mladé roby. Kdybych si mohl vybrat, chtěl bych hned a onem, ať to se mnu šla hned, a jak se starým McDonem. To bude pěkné, pěkné, fajné a pěkné, až to se mnou definitivně sekne. Jediné, co nevím, jestli startku nebo Spartu, bo bych tam nahoře v nebi nerad trhal partu. Na každý patře buberu bandasku s rumem, borům nemůže už chodit, když pije se s rozumem. To bude pěkné, pěkné, fajné a pěkné, až to se mnou definitivně sekne. Já vím, že bože nejsi, ale kdybys třeba byl, tak hoď mě na cimru, kde leží starý Lojza Mil, tak z Lojzu chodili jsme do Orlo.

Tak já zdravím Rádio Tlskov a přeju mu, aby prostě vysílalo úplně na všech vlnách, co prostě jsou, aby vysílalo i na těch vlnách, jsou ostatně rádia, aby přijde vlastně chytrý to rádio, aby vysílalo i v televizi, i v kině, a i v MP3 přehrávačích, a vlastně aby všude bylo to rádio a vlastně jsme neslyšeli nic jiného. Tak tomu přeju.

Marta Kubišová pomáhala pronést jakousi svíčku svobody tím temným lesem 70. a 80. let a byla dokonce jeden rok mluvčí Charty 77.

Hodná jsou dubnová rána, ze slunce je vidět jenom kousek, ve flašce odčin zále, úhoři, úhoři třou se. Všichni moji známí spí, spí, spí doma s manželkami, zůstává.

A našel vody, vody, vody, vody, vody, habaděj. Kdyby měl někdo z vás zájem, uděláme velikánský mejdan, projdeme tam a zpět rájem a svatý Petr bude náš strejda, protože všichni moji známí spí, spí, spí doma s manželkami, zůstali jsme sami.

0: našel vody, vody, vody, vody, vody, habaděj. Potok mi řve někdo kémo, každý správný folkař nosí vousy, já umím jen písničky v émol a prsty jsem si až do masa zbrousil, protože všichni moji známí spí, spí, spí doma s manželkami, zůstali jsme sami, já a vy. Města jsou jedno jako druhý, černá je osmá barva duhy, černá je barva, kterou mám teď nejraději. Jo, je to bída, hledáme ostrov jménem Atlantida a nacházíme vody, vody, vody, vody, vody, vody, vody, vody, vody, vody, vody, vody, vody, vody, vody, vody, habadu.
1: Posluchače Rádia Tloskov, zdraví Anuš Bor, herec Městských divadel pražských.

Když babí léto přichází, svou tvář mi odvrací. Jedna z mých posledních lásek. Čas náhle karty otočí, bicí srdce úročí, skryté city na požár. Až zas navíde zrtů vzdech a deštěm prorezavý plech, u závor poblíž nádraží. Pošlu telegram bez adresy, ani nevím, kde pak jsi.

zimě v zimě na návštěvu pozval syn mě. Obr do jeskyně, kde on bydlí vedle vidlí, pozval si mě. Strouhanku jsme večeřeli tenkrát spolu v té jeskyní díře. Pak se svalil někam pod stůl do tmy dolů a chrápal je v zvíře. Postava mohutná se teďka zvolna zvedá. Kdo je to, co je to?

Je to dlouho, je to je dlouho, co my jsme to zažili. Možná, že je to tím, že jsme tenkrát nejspíš asi prostě mladší byli. Malej pán v klobouku a s novinama přijde zase jednou, až se bude

0: Já se jmenuji Štěpánko Jan, hraju v kapele Kex už skoro 40 let a zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov.
1: Zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, Petr Dudík, pijána všeho druhu. Ahoj.
2: Zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, tady bicí Vence Suchej.
3: Zdravím všechny posluchače Basa, Keksu, Vence Kudrna,

galopu žádný strachy. Seško v boj v koloréru, můžeš králi pás. Já radši utratil jsem sám všechny prachy. Do srdce Evropy a odjel v klidu krást.

nejlepší lék na lásku. V tomhle tom mám už trochu školu. Když jsem ho našel, jeho život visel na vlásku.

ať jsme velcí nebo maličký, na jedný lodi všichni plujem. Koukejte, jak mu jedou laskonky a chlebíčky, než kon...

Seděl jsem za stolem a básně čet, rádio hrálo. V tom slyším ťukání na parapet, tak tiché, že jsem

cíni podal mi deštník a pláže láhev vína. Jako bych někde už viděl tu tvář, byla to tvář, na kterou se nezapomíná. V průvanu zhasla mi svíčka, zvenku studený vítr vál. Na chodbě na dleždičkách za ním černý havran stál.

dla ní zaschlou kapku krve mám a tma je v sále. Když přijdou lijáky, tak bolí ten šrám a ono podívej se z okna prší stále.

0: Ahoj.
1: Tady
0: Klára
1: a Honzík
0: z kapely
1: My tři a vy. Zdravíme
0: Tloskováky
1: a posluchače
0: Rádia
1: Tloskov. Nadprůměrný den vám přejeme, nepláčeme, jen se smějeme. Mějte se tu prostě pájově v Tloskově.

Zda stojí strojek, či zda utíká, když na ručičce malé netiká, zdali jsou pryč, že praskl řemínek a někde leží jako kamínek a hodinky a ručičky a svět se

0: blázni.
1: Kapela! Schodiště!
2: Zdraví!
1: Los!

0: Rádio Tloskov je ojedinělým internetovým rádiem na území České republiky. Moderátory rozhovorů, písniček a pořadů jsou lidé s mentálním a kombinovaným postižením. Cílem rádia je osobní setkání lidí se zdravotním postižením se zajímavými a známými osobnostmi, na které si chystají často netradiční otázky. Dokazují tak, že lze vyvrátit mýtus o tom, že lidi s mentálním postižením je možné zaměstnat pouze manuální činností. Rádio tak představuje prostor pro smysluplně strávený volný čas, podporu kognitivních funkcí a rozvoj sebevědomí lidí s mentálním a kombinovaným postižením. Kontaktovat nás můžete e-mailem na adrese radio@tloskov.cz.
1: Na dlaní jednu z tvých řas do tmy se koukám. Hraju si písničky tvý, co jsem ti psal.

mi na ten smutek není lék. Slíbil jsem ti, že se změním a skutek neutek.

Smutno je mi, moje milá, když tak píšu po nocích. A ta láska, ta mi zbyla, nemůžu si pomoci. Co lidí se na mě dívá, poslouchá a přemýšlí, a já tobě hraju, tobě zpívám, a ty dávno neslyšíš.

Já chodíval jsem denně do učení poctivě. Já učíval se denně na soustruhu ohnivě. Já učíval se denně a soustružil kolečka. A po každé směně od špondyliaka

Já učil jsem se denně, jak pilník kleště ovládat. A snad každý večer jsem šikovnější chodil spát. Já piloval jsem pilně, pravidelně jed i spal. Zmazán od pilin silně, že nepoznal mě, kdo mě znal.

Já učil jsem se chutěm, jak dráty rovnat, ohýbat. A zdrcen jsem byl zcela, když nemohl jsem najít drát. Když jsem svůj neměl, tak sousedovi jsem ho šlohnul. Nejdřív jej narovnal a v zápětí hned ohnul. A čas šel dál.

noci i vrásky na skráni. K nohám jsem složil své největší lásce, štíhle a krásné bombě zlatovásce. Černá je celá a mně se líbí, že když bouchne, lítají šutry ryby. Bombu

0: mi na vesnici. Bombu novou, la la la, raketovou, la la la, na vesnici. No. No a nyní bych snad mohl pokračovat v nabídce jednou ze svých milostných.
1: Ahoj, já jsem Krištof.
2: Ahoj, já jsem Zbyněk.
1: Zdravíme posluchače Rádia Tloskov a jsme kapela Portless.

do Stracena, to je teď v vodě. To je kozák, ty blázne. Ta ra ra ra, jupi, jo, jupi, jupi.

si už dlouho pryč. A nikdo blízkej není na blízku. Štrozy na tom líp, ten může strčit hlavu do písku. A já ji strčím.

onen pár mi bude třeba líčit trable se starou. Semeleme všechno možný, ženský fotbal, politiku, nic nestojí za nic, ale hlavně, že nám chutná. A ve zpětným zrcátku toho erárního žigulíku zmizí moje trápení a všechno bude putná. Jsi už dlouho pryč a já se vozím v noci taxi.

Dobrý den, tady Jaroslav Dušek. Zdravím posluchačky i A ještě jednou. Počkejte, já vás zdravím ještě jednou. Dobrý den, tady Jaroslav Dušek. Zdravím posluchačky i posluchače Rádia Tloskov.

Honza Bartošek, poslanec za KDU ČSL a také člen divadelního souboru Tyl v Dačicích. Zdraví všechny posluchače Rádia Tloskov a přeji vám pěkný den.

do řádků tvých řas. Ti pospátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Viktor Dyk z kapely Wow. Zdraví posluchače Rádia Tleskov. Mějte se jenom líp, líp, líp, líp, líp, líp. Wow.

Desi dāvnu pānu pohu vipat skapsi no tīsek. Kutālil se, sastavil se až na pláži o písek. Ležel tiše do kafatí, vlny dolů nesmetly. Všechny ryby si v něm tenkrát v noci hezky početly. Co je psáno, to je dáno, a proto od těch dob všechny ryby mají nakázáno mlčet.

0: Hospodě brat. Praha v 6 hodin, ještě srdce chrápe, to jenom my dva blázni povinnosti chápem. Já dělám na Bůlovce a ona v trafice, oba jsme černé ovce, dva kusy z tisíce, a schody jedou a nechtějí stát na stanici Jiří Hospodě brat. Do týdne máme v metru rande, jak se tak míjíme, jsme protilehlý tandem. Já vlevo, ona vpravo, držíme madla, jí čeká rudé právo a mě už padla. A schody jedou a nechtějí stát na stanici Jiří Hospodě brat. V metru na schodech tam se dějou divy, tam jsem se zakoukal do trafikantky Ivy. V tom spěchu stačí jen říct ahoj a dobré ráno, neblíbat během jízdy je přísně zakázáno. A schody jedou a nechtějí stát na stanici Jiří Hospodě brat. Praha v 6 hodin ještě sladce chrní a my jsme milenci velice opatrní. V průvanu na schodišti vlasy nám lítají, ne věci všecky příští nás teprv čekají. A schody jedou a nechtějí stát na stanici Jiří Hospodě brat. A schody jedou a nechtějí stát na stanici Jiří Hospodě brat. Wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo wo.
1: Tady je Rosa Uhlíř, já zdravím posluchače rádia Tloskov.

Už mi lásko není 30 let, už mi není ani 35. A že to moc krásná léta jsou, říkal jsem si,

že už vůbec nikam nespěchám. Čas otupí i ostrý břit, když tebe mám, co ještě můžu chtít.

Šmahem a znovu připraví si nože. Jsem šťasten, že jsem Kain devátý, já zabil jsem jen jednou. Však Abel, ten je vrahem, neboť každý z vás je o Bože.

0: Ahoj, tady Matěj a
1: Honza Homolovi
0: z kapely Vohnout. Zdravíme posluchače rádia
1: Tloskov.

0: vesmír, lásku a nebe. Jo, ty vole, tvůj Lucifer.
1: Sakra, fuj tebo, dojde se.

se do zrcátka, dívám se, dívám zkrátka na svůj zjev. Na tom skle se mi zdají, že vlasy barvu mají jako hněv. Jeden pouhý vzdech stačí, že se ten obraz radši zamlží. Jen silou svého dechu svou

zkrátka do očí, které, ač mé, jsou zřejmě civí, tak nepříjemně spod obočí. Dýchnu, ať rychle mizí,

0: Tady je Dalibor Janda a přeju všem posluchačům Rádia Tloskov všechno nejlepší, hodně zdraví a samozřejmě hodně písniček s Daliborem Jandou a s Jiřinou Annou Jandovou.
1: Ahoj.

se za splešák s jinou zahnul. Jednou je přistihla, no prostě žádná psina. Pod tíhou svědomí on na život si šáhnul. Skočil mi do dlaně, když fackoval jsem syna. A blecha Renáta je osamělá matka. Starý si odskočil na kolem jdoucí jehně. To jehně zavedli na

0: Ahoj, tady jsou hodiny. Zdravíme všechny na rádiu Tloskov.
1: Až mě jednou pustíš k vodě, tak ti asi vyhovím. Budu mávat na ty lodě s rozvinutým plachtovým. Dáš mi čaje do termosky, kousek chleba k svačině.

0: na líčení. A ten největší osel, ač vždycky jede na slon.
1: Ahoj všichni, tady je Milan Caj ze skupiny Tata Boys. Já zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov. Tleskám.

je téměř bezmocná, když mozek ztrácí svůj vtip. Duše se schovala a chvilku počkala, než srdci bude zas

když duše zraněná v prsou je zavřená, život ji surově zavřená.

neber svůj život tak doslova, vždyť známe se jako svý boty. Tvá ruka je notová osnova a prsteny na prstech noty. Dvě blízkavé noty půlové, nejspíš ze zlatýho drátu. Můj dnešní největší úlovek v šéru antikvariátu. Cinkají jako dva zvonečky, takové legrační bim-bam. To když tvých prstů konečky

0: s houslovým klíčem na lůžku z klavírních výtahů, přičem nás nachytá, přičem.
1: Papři a děvčata, tady je Vilém Čok a chci vyslat nejkrásnější zdravici a chci zatloskat rádu Tloskov. Bravo a děkuji.

říkali, že už tě neuvidím. A chtěli slyšet jména nějakých dalších lidí. Ale já nikoho neznám, ani tebe, milá. Vím jen, že jsi pryč, že jsi mě opustila.

Rola. Ručičky ukazují 4-0-0, jedna z nich se hnula, vše se točí dokola. A krásná Margita, tanečnice smrt.

Ptáš se, na co myslím, inu, myšlenek je celá spleť, dnes mi dali na hodinu generační výpověď, mám v srdci časovanou minu, kdy to přijde si.

mi provonila pleť, já už dostal na hodinu generační výpověď. Ptáš se, na co myslím, syno, proč jsem bledej jako zeď, dnes mi dali na hodinu generační výpověď, popus spojku přidej plynu, nerozlížej se a jeď.

0: kapela Oči, zdraví Rádio Tloskov, čau.
1: No, a řekneme to unizono a je to, ne?
2: Cože říkáme?
0: Kapela Oči, zdraví Rádio Tloskov.
2: Dobře.
3: Kapela Oči.
0: Tak počkej, na tři, ne?
3: Dobře.
0: Raz, a ještě štípnu, jo?
3: Mrkni.
0: Kapela Oči, zdraví Rádio Tloskov. Ahoj.
2: Ahoj.

Víš, já občas si říkám, že bych to chtěl vrátit zpátky, víš, tam nejsme ty a já, posílali druhýho víš kam. Občas si říkám, že bych to chtěl vrátit zpět, když tě svlíkám, slovo občas ztratí význam. A ty jsi knížka a já šťastnej, že dovolíš mi číst a víš, jak mi máš říct, když občas nejsem, kým mám být, jak kdyby si mě znala víc, než jsem kdy sám sebe znal víc, tak jak jsem tebe měl znát víc, abych tě už nenechal jít, jak dřív. Doufám, až budeš zhasnout, že si pak zaslechneš za mnou, jak dřív.

Ahoj, tady Michal David, já zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, přeju vám krásný léto, žijte non-stop, prožívejte si svoji lásku z pasáže, svůj disco příběh a mějte svých pár přátel. Čágos!

a fízly z honorace a skromný úředníky a tvory bez svědomí a plazy bez páteře a život bez vědomí a lásku k nedůvěře.

a s hubou rozmlácenou dnes zůstali jsme němí. Ne, nejsme na kolenou, rijeme držkou zemi.

Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě, u Larišů na zahradě trhal bych květy své nevěstě. Moje nevěsta by byla dcera Ševcova,

perku byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

skvazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě trhal bych květy, má lásko tobě. Tramvaj by jezdila přes řeku nahoru, slunce by zvedalo hraniční závoru a z oken voněl by sváteční oběd. Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka. Vidím to jako dnes šťastného sebe, ženu a děti a těšínské nebe, ještě že člověk nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na

probouzí tma, sahám si na zápěstí, zda mi to ještě tluče, zdali mám ještě štěstí, nebo je po mně a já mám voskované boty, ráno co ráno stejné probuzení do nicoty. Není co není, jak není, proč není, kam není, s kým není, o čem, každý je v sobě sám. Vyzáblý Don Quixote sedlá svou Rozinantu a Bůh je slepý řidič.

Bílu pouští či Koreu, opravdu veselu je asi jako v mauzoleu. Ve frontě na mumii mám kruhy pod očima, růžový rozbřesk, fakt už mě nedojímá. Povídáš něco o tom, co bychom dělat měli, pomalu vychládají naše důlky na posteli. Všechno se halí v šeru, čí to bylo vinou, že dřevorubec máchl mezi nás širočinou.

prokletá hodina, ta minuta, ta krátká chvíle, kdy věci nejsou černé, ale nejsou ani bílé, kdy není tma, ale ještě ani vidno není, bdění je bolest bez vlastného umrtvení. Zběsile mi to tepe a tupě píchá, v třísle usnout a nevzbudit se, nemuset na nic myslet. Opřený o kolena, poslouchám tvoje slzy, na život už je pozdě a na smrt ještě

slova se ti pletou, jak špionážní družice letící nad planetou. Slíknout se s pyžama, to by šlo ještě lehce. 20 let mluvil jsem a teď už se mi mluvit nechce. Z plakátu na záchodě, prasátko vypasené, kine mi zatímco se kolem voda dolůžene. Všechno je vyřčeno a odnášeno do septiku, jenom mě tady zbývá prodýchat pár okamžiků.

0: probouzí tma sahám si na zápěstí, zda mi to ještě tluče, zdali mám ještě štěstí, nebo je po mně a já mám voskované boty. Ráno co ráno, stejné probuzení do nicoty. Ráno mě probouzí tma sahám si na zápěstí, zda mi to ještě tluče.
1: Ahoj!
2: My jsme kapela
3: Pipes and Pines!
2: A zdravíme rádio
3: Tloskov!
4: Yeah! As I walk through the damn city streets, on my way to see the show again.

0: Zdravíme Rádio Tloskov, ať vám to vysílá co nejdál.
1: Já se připojuju taky ke Zdeňkovi, zdraví vás Vítek Sázavský z kapely Neřeš a ještě je tady s náma
2: Filip Benešovský, zdravím moc pana ředitele Tloskova a ať vám to dlouho vydrží.
1: Tak se mějte hezky, ahoj.

bledá bílo u spinetu, poslouchám tě se zájmem, bledá bílo u spinetu, poslouchám tě se zájmem, ale zanech toho menuetu, zkus to třeba s rektajmem. Když přistoupíš na tu fušku, hradím všechny náklady. Když přistoupíš na tu fušku, hradím všechny náklady a donesu ti sladkou hrušku ze zámecké země.

vypijeme až zajítra, u suchýho až litra. Život je tak strašně krátký, letí, letí, uletí. Život je tak strašně krátký, letí, letí, uletí. Nač jej marnit kolovrátky z 18. století. Zuj si ty bodky, co tě tlačí, přečeš si to dol na copy. Zuj si ty bodky, co tě tlačí, přečeš si to dol na copy. Si zvadlá kytka v květináči, skřísí tě jen synko.

ještě mě budí v noci takový zvláštní pocit. Ještě si zouvám boty, abych snad neušpinil náš nový běhoun v síni. Ještě mi scházíš, ještě jsem nepřivykl, že nepřicházíš, že nepřijdeš, že zvonek nezazvoní, dveře se neotevřou.

0: mi scházíš.
1: Zpráva z tisku. Obě delegace položily pak věnce na hrob neznámého vojína. A co na to neznámý vojín?

0: víte, že šel bych zas rád. Odpověď čekáte, nasrát, jo, nasrát.
1: Dobrý den, René Kubelík. Srdečně zdravím posluchače Rádia Tloskov.

říká, zdravím Rádio Toskov a přeju mu, aby prostě vysílalo úplně na všech vlnách, co prostě jsou, aby vysílalo i na těch vlnách, jsou ty ostatní rádia, aby přijel vlastně chytrý na toto rádio, aby vysílalo i v televizi, i v kině, a i v MP3 přehrávačích, a vlastně aby všude bylo to rádio a vlastně jsem neslyšel nic jiného, tak tomu přeju.

nebo pošli aspoň telegram na účet adresáta. Prusvih, stop, necekej, stop, nemůžu přijet, stop. A já už budu vědět, že něco doma asi

Určitě, i když už bydlím na jiný adrese a jmenuju se jinak, než jsem ti řek, hoď to do schránky i bez jména, vždyť možná zázrak stane se.

Vážení posluchači, staré pecky se pomalu chýlí k závěru. Co dodat? Nezbývá, než se spolu rozloučit a také poděkovat. Nejen vám, kteří jste s námi strávili nejednu příjemnou chvilku, ale také umělcům, kteří nelitovali námahy ani svého tolik vzácného volného času a tohoto jistě nesnadného úkolu se zhostili v skutku na výborkou. A věřte, že to byla práce věru nelehká, ale komu čest, tomu čest. Jistě už se ptáte, kdo? Kdo nám to celou tu dobu tak pěkně učinkoval? Luboš Novotný, Jaroslav Nejeschleba, Eva Křížová, Luboš Svatoš, Karel Markitán, kroužek mladých houslistů ve složení Ivo Viktorin, Vlasta Redl, Petr Vavřík, Jitka Bédiová, Radek Šopík, Redlův dětský rodinný orchestr pod vedením Hany Kabeláčové a Lucie Redlové, no a také já, bezejmenný moderátor, který vám touto cestou přeje příjemný zbytek života.

stokrát vyzkoušená slova na česaný hluk, co duši zaléhá, co uší zaléhá, zvuky aut, zvuky cest, co nás dovedou.

0: Ahoj, tady je Jiřina Anna Jandová a moc zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov.
1: Tolik, kolik je mi teď, už mi nikdy nebude. Vteřina za vteřinou krajují můj pecen chleba. Neklepej na dveře, posečkej chvíli můj osude. Ještě tolik věcí udělat je třeba, ještě tolik věcí udělat je třeba. Staré ženy nosí haleny z šedého batistu. A když je pánská volenka, sedí sami v rohu. Kulhavý taneční mistr obrací list po listu. Ještě tolik věcí dělat mohu, ještě tolik věcí dělat mohu.

sayonara. Rodina sedí v trávě, směje se, snídá. Je to rodina šťastného malíře Vojkůvky. Najednou přilétá straka a žena říká Vida. Podívejte, děti, nese borůvky, podívejte na ni, nese borůvky. Tohle, co se děje teď, už se nikdy nestane. Hromničkou na našich hrobech budou naše knihy. Vůně milujících se těl jednou ráno vyvane.

0: s monogramem tiché naděje na poslední řádce. Je čas kráčet od někud někam a je čas někam se vracet. Ze svého diáře vyškrtávám první umřelé, na třídě svobody stojím s rukama svěšenýma. Mladinké ženy pletou svetry pro své manžele, aby jim nezabilo zima, aby jim snad nezabilo zima. A mě je den ode dne, noc od noci stále více chladněji. V průvanech věků mizí mé roky rozmařilé. Tohle mi neprozradil sud v jeji, ach sud v jeji. Že jednou přijde ona chvíle, že jednou přijde ona chvíle. Z mlhy u cesty se vynořili dva bílí bůvoli. Něco jim zpívám, ale můj hlas zní tak cize. Je čas zasévat na poli a je čas na poli sklízet. Podloubí Šternberského hradu u stěny je lavice. Sedám si na ní a malíř přináší mi kávu. A v druhé ruce nový obraz jménem Svatá Trojice. Bůh na něm snídá borůvky a zrzavou má hlavu. Není ta káva příliš silná, ptá se jeho paní. A kdyby manžel nebyl blázen, tak jsme dávno bohatí. A malíř Libor směje se a nade mnou se sklání. Co jednou namaluješ, to se nestratí, co namaluješ, to se nestratí. Tolik, kolik je mi teď, už mi nikdy nebude. Vteřina za vteřinou krajují můj pecen chleba. Neklepej na dveře, posečkej chvíli, můj osude. Ještě tolik pláten udělat je třeba, ještě tolik písní. Udělat je třeba.
1: Už za tři čtvrtě století, lásko, budem slavit stovku. Otevřeme víno, sedneme si na pohovku, na staričkým gramofonu pustíme si Floydy.

Už za tři čtvrtě století nám bude lásko 100 let. Nejspíš budem utahaní jako pérka rulet. Na stařičkým gramofonu pustíme si kvíny.

Příběh první, jak se hadici narodili děti a jak je Radovan zachránil. U jednoho velkého města bylo jednou jedno malé zahradnictví a v tom zahradnictví ve žlutém domku se zelenými okenicemi měli chlapečka a ten se původně jmenoval Bohoušek. Bohoušek není špatné jméno, ale brzy se ukázalo, že se pro zahradnického synka nehodí. On měl totiž tu zvláštnost, že se ze všeho radoval. A tak rodiče tomu Bohouškovi říkali Radovan. Bylo to k nevíře, z čeho všeho měl ten chlapeček radost. Například se spálil o kopřivy. Jiné dítě by na jeho místě začalo plakat, nebo by aspoň natahovalo moldánky. Ale Radovan ne.

0: Když ho to šlehlo, řekl sice au, protože au vyletí z člověka samo, ale potom povídá nadšeně. Hlejte se, mě naskákaly zvláštní pupínky, ty jsem ještě neměl. Nebo si přiskřípl palec ve dveřích tam, kde jsou panty a kde mají dveře největší sílu. Jiné dítě by samozřejmě ječelo, jako když ho na nože bere. A co dítě, i dospělý by ječel. Ale Radovan, neříkám, že nebylo au, ale potom hned zajásal. Koukněte, jak mi krásně zmodral nehet. Do třetice všeho dobrého vám řeknu ještě jeden příklad. Na pískovišti se mu nepovedla bábovka. Přestože naklepal kyblíček přesně podle předpisu a říkal k tomu správné zaříkávadlo. Byla to bábovka skutečně žalostná. Jiné dítě by jí vsteky rozdupalo a viděl jsem i děti, které si v takovém případě lehly na záda a kopali nožičkama do vzduchu. Nic takového, Radovan. Ta je krásně zkažená, to se hned tak nevidí. Zaradoval se ten zvláštní chlapeček a hned začal plnit kyblíček mokřejším pískem, poněvadž věděl, v čem byl zádrhel. Teď už mi jistě dáte za pravdu, že Radovan bylo pro toho kluka jméno nejlepší ze všech, co jsou v kalendáři k mání. Jednoho rána pan zahradník vyhlédl z okna a řekl: prší jako z konve. Radovan se posadil na své postýlce se stahovací síťkou a zvolal: sláva, zažijeme pršení. Neříká se pršení, říká se déšť. Chce ho tatínek poučit, ale to už má Radovan v ruce smeták a tím smetákem obratně sundává z věšáku svou malou pláštěnku, která tu visí vedle tatínkovy velké a maminčiny prostřední. S rozběhem vskočí do svých malých holínek, které tu stojí vedle tatínkových velkých a maminčiných prostředních a s kapucí přes hlavu vybíhá ven. Déšť ševelí v listech salátu, ťuká na kedlubnové lupení a bubnuje na řadu prázdných kropicích konví. Konve, dneska máte volno, volá Radovan do jedné z nich a líbí se mu, jak to v jejím nitru mocně zní. My víme, dneska spíme, odpověděl mu zbor konví. Hadice, ty máš taky volno, když prší, proč bys kropila, zvedl Radovan hadici, která ležela přes pěšinku. Já vím, dneska spím, protáhla se slastně hadice. Radovan ji chtěl zase uložit k spánku, ale tu najednou kouká jako u vytržení, co se to pod ní v tom vyleženém žlábku pohybuje. Tati, mami, honem pojďte sem, naše hadice má mladý. Maminka s tatínkem vyskočili od snídaně, hodili přes sebe prostřední a velkou pláštěnku a honem se nazuli do prostředních a velkých holínek.
1: Ale chlapče, to nejsou moje děti, zazívala ospalá hadice. To jsou přece žížaly neboli dešťovky.
2: Tati, mami, nikam nechoďte, to jsou žížaly,
0: zrušil tedy Radovan poplach a rodiče se vyzuli z holínek a pověsili pláštěnky zpátky na věšák. Ahoj, žížaly, neboli dešťovky. Já jsem Bohouš, neboli Radovan. Taky mám dvě jména. Představil se Radovan a vylovil z kapsy kostku cukru. Vemte si. Ale hadice zahučela.
1: Cukr nežerou, žerou hlínu.
0: Hlínu? Zarazil se Radovan, poněvadž ho napadlo, co by si tatínek zahradník počal, kdyby mu sežrali všechnu hlínu. Jsou škodlivé? Zeptal se zaraženě.
1: Žížala je užitečná, uklidnila ho moudrá hadice. Leze hlínou a provrtává ji, aby byla lehká.
0: A to vnuklo Radovanovi skvělý nápad. Uděláme závody v lezení a provrtávání. A hned vyril hráběmi pro závodnice lezecké dráhy. Soutěž to byla zajímavá. Žížaly závodily s chutí a poctivě, tempo nebylo zbrklé, trať byla kluská, jak je to pro žížalí závody nutné. Sotva štíhlé atletky přelezly startovní čáru, Radovan jim začal stavět do cesty důmyslné překážky. Násadu hrábí, vodní příkop a potom kladinky z dřívek, na kterých měli co dělat s rovnováhou. Pak odloupil z podrážky své holínky plátky jílu, aby se skrz ně mohly žížaly provrtat. Zatímco závodnice zdolávaly tuhle nejtěžší překážku, rozběhl se Radovan do kuchyně a odšrouboval z maminčina strojku na maso dírkované kolečko. Celý přebor tím dostal krásný závěr. Uřícené žížaly se těsně před cílem provlékaly dírkami, jako když se mele maso. Jenže ouha. Právě v té chvíli začvachtali na cestičce čísi boty. Dočvachtali k Radovanovi, jedna špinavá ruka postavila na zem plechovku a druhá špinavá ruka do ní jedním hmatem všechny závodnice hodila. Radovan pohlédl vzhůru a spatřil Huga. A tady si musíme říci, co je to za ptáčka.
1: Tak především to není žádný ptáček, ale pěkný klacek. Ale nesmíte si ho zase představovat jako nějakou hezkou větev. Když říkám, že Hugo je klacek, chci vám tím naznačit, že je v klackovitých letech a také, že je drzý, obhroublý, prolhaný a nenechavý. Také bych mohl říct, že to je pěkné kvítko, ale to radši neřeknu, protože byste si ho představovali třeba jako poměnku a to už byste byli úplně vedle. Nejpřesnější ze všeho bude, když mu budeme říkat zlý výrostek Hugo. Když tedy Radovan spatřil zlého výrostka Huga, řekl, dáš sem ty žížaly, ale honem. Hugo však schoval plechovku za záda a jak to zlí výrostkové dělají, ohrnul si špinavým palcem levé ruky nos vzhůru a řekl, tudle. Víš ty vůbec, že jsou užitečné? Řekl Radovan. Jo, odpověděl Hugo. Napíchnu je na háček, protože to je nejlepší návnada na ryby. A měl se k odchodu. Hugo, řekl malý Radovan, okamžitě, ale okamžitě mi vrať ty žížaly, nebo na tebe zavolám našeho psa Kvika a ten ti roztrhá nohavice nad ranc a možná, že tě i kousne do nohy. Toho tvýho psiska si asi leknu, ušklíbil se zlý výrostek. Teď už toho měl Radovan dost. Kviku, vem si ho, zavelel rázně. Jenže z psí boudy nikdo nevyběhl. Kde ten pes je? Když ho člověk nepotřebuje, tak se mu plete pod nohama a když by ho bylo zapotřebí jako soli, je fuč. Radovan nakoukl do boudy, ale pes nikde. A Hugo se zatím klidně šourá k domovu a cestou přidává do své pixly další dešťovky. Kviku! Volá zahradnický chlapeček zoufale o pomoc. Všimněte si, nepláče, jen zoufale volá. To volání se neslo daleko až k drátěnému plotu skladiště dříví, kam si Kvik zaskočil za Fenkou Norinkou, aby s ní něco důležitého projednal. Jakmile zaslechl své jméno, blesku rychle se rozloučil a vyrazil za hlasem. Jenže udělal pouze 1,5 skoku a něco ho prudce stálo za obojek zpátky. Byl to plot. Jistě znáte drátěné ploty, jsou samé oko. A do jednoho z těch ok se zamotal Kvikův řetěz. Většinou se psi utrhnou ze řetězu, ale Kvik se utrhával od boudy i s řetězem a vláčel ho za sebou. Ke všemu ještě měl ten řetěz na konci T. A to T se v tom oku vzpříčilo. Norinka se sice snažila Kvikovi pomoci, ale byla to Fenka bez velkého technického nadání a tak ten řetěz spíš zašmodrchávala, než rozšmodrchávala. Pomozte někdo! Nesl se Radovanův hlásek nad hlávkami zelí. Co kdyby zakop? Zahuhlala hadice a proplazila se Hugovi pod nohy. Povedlo se. Zlý výrostek se mu plácnul do bláta, až to vystříklo a žížaly, to bylo výborné, se mu z plechového vězení vysypali. Utečte, utečte, vybízel je Radovan, ale to víte, žížaly a utíkat. Snahu měli, ovšem, než se stačili odplazit z klubka, měl je Hugo v hrsti a šup s ubožačkami zpátky do pixly. A v tom hrábě, do kterých by to člověk neřekl, navrhli. Mohl by dostat do čela. To my umíme. A jen to dořekli břink, Hugovi se zatmělo před očima a zase plechovku upustil. Žížaly se hrnou na svobodu, Hugo si mne bouli, ale je to nezmar.
0: Už zase sahá po nádobě s návnadou a už si vykračuje k brance. A teď se to stalo. Krrr, drrr, ozvalo se náhle. To se trhala Hugova nohavice, protože pes Kvik šílenou rychlostí konečně dorazil, aby svému malému pánovi pomohl proti velkému nepříteli. Radovan kouká jako u vytržení, jakého trhání je jeho Kvik schopen a jak hrozivý štěkot umí vydávat. Jen do něj, Kviku, volá zahradnický chlapeček a Hugo potřetí a naposledy pouští plechovku a dává se na zbabělý útěk. Raduje se Radovan, raduje se Hadice i Hrábě a nejvíc Žížaly. Sotva si chlapeček oddychl, že to tak dobře dopadlo, nestačí se divit, co to Žížaly dělají. Seřadili se na okraji záhonku, po hlavě vklouzli do hlíny a začali ten záhon horlivě provrtávat. A provrtali ho křížem, krážem tak důkladně, že když to uviděl tatínek zahradník, nevěřícně zakroutil hlavou a řekl, vydaje, pomocnice, já snad ani nebudu muset rejt. Když vyšla hvězda večernice, která svítí dětem na cestu do postýlek, pomyslel si malý Radovan, to jsme si zase užili světa. A jak si tak na všechno vzpomínal, ve spánku se usmíval.

Knepne gelat, jít na sluníčko ven. Hned po obědě chvíli spát nad

nic nedělat, jít na sluníčko ven. Hned po obědě chvíli spát, snad přijde hezkej sen. A odpoledne běhat a hrát si spolu jen, pak na bubínek večer hrát a zase je pryč den.

0: Já se jmenuji Štěpán Kojan, hraju v kapele Keks už skoro 40 let a zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov.
1: Zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, Petr Dudík, pijána všeho druhu. Ahoj.
2: Zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, tady bicí Vence Suchej.
3: Zdravím všechny posluchače Basa, Keksu, Vence, Kudrna

Málo veličenstvo kat, modlit se, jak si přálo veličenstvo kat. S úšklepkem ďábel viděl pro každého podíl. Syn otce nenáviděl, bratr bratru škodil, jen motýl smrti hlav se nad tou zemí vznáší. Kde v kruhu tupých hlav glí veličenstvo

0: Ahoj.
1: Tady
0: Klára
1: a Honzík
0: z kapely
1: My tři a vy. Zdravíme
0: Tloskováky
1: a posluchače
0: Rádia
1: Tloskov.
0: Nadprůměrný den vám přejeme, nepláčeme,
1: jen se smějeme.
0: Mějte se tu prostě pájově v Tloskově.

ještě holá, prkna bez koberců a v nejpohodlnějších fotelech. Skupinka tří herců a před nimi Coca-Cola, jak v nejluxusnějších hotelech. Toť úvod do hry nové, žádná hospoda, dost je tragédií, proto předstupuji s hrou. To je pohoda, jo, to je pohoda, to je pohoda, jo, to je pohoda. První herec vyčká, až vzadu v sále stichá.

Příběh devátý o bláznivém větru. A bylo zase ráno, ale nebylo tak teple jako dřív. Venku foukal vítr ze Strnišť. Tatínek, raní pták, vstával o 6 a měl už za sebou hromadu práce. Maminka nakrmila slepice i psa a upletla 1/4 metru šály a zahradnický chlapeček spal a spal. Ten náš kluk se pro samé spaní ani neožení, řekl tatínek a otevřel okno, aby na toho 7 spáče pustil čerstvý vzduch. A jak to okno otvíral, někdo mu ho vytrhl z rukou. To byl ten vítr ze Strnišť. Tam je ale bláznivý vítr, zavrtěl nad tím hlavou zahradník. To na Radovana zapůsobilo. Bláznivý vítr ještě neviděl. A tak vyskočil z pelíšku, aby o to nepřišel. Ta podívaná stála za to. Všechny stromy rostly nakřivo. Prádlo na šňůře nevyselo, ale vlálo jako prapory. Kouř ze skleníkového komína nestoupal k obloze, ale čoudil si to na stranu. Celý svět mířil vlevo. Radovan nemohl z vědavosti ani dosnídat, jak se do toho větru těšil. Než se najím, tak přestane, strachoval se. Neboj se, řekla maminka, když fouká ze Strnišť, to je kolikrát na celý den. A cože si tak pohvizduje? To píská na posekaná stébla jako na píšťalky, řekla maminka a šoupla mu do pusy poslední kousek buchty s tvarohem. Nevěřili byste, jakou měl vítr sílu. Sotva Radovan vyšel ven, opřel se o něj a šup s ním doleva. Jenže tam zrovna šel tatínek a šel doprava. Smůla byla, že šel pospátku, protože držel na prsou celý vysoký komín z květináčů a nechtěl, aby mu je vítr sfouknul. Když se srazil s Radovanem, zavrávoral, chvíli s komínem balancoval, ale pak se mu komín zlomil a myslím, že takové 3-4 květináče to nepřežili. Tatínku, střepy, budeme mít štěstí, řekl pohotově Radovan. A pak pro jistotu honem mazal prosmetáček a lopatku. Ale k zametání se už nedostal, protože spatřil neuvěřitelný výjev. Kolem plotu spěchala Kateřinka. Spěchala není to pravé slovo, Kateřinka pádila. Ručičky měla před sebou a vypadalo to, jako by jí něco táhlo. Radovan si stoupil na špičky a teď to viděl jasně. Táhla ji nafouknutá silonová taška. Držela ji vší silou za ucha, asi šla s tou taškou do zahradnictví pro zeleninu, ale vítr jí do zahradnictví nepustil a táhl jí kolem vrátek dál a dál. Snad chudinka také něco volala, protože otevírala pusu, jenže vítr ze Strnišť jí ta slova okamžitě sebral a odnesl vlevo. Mezi námi, kdyby byla Kateřinka tu tašku pustila, ona by splaskla a přestala by jí vláčet cestou necestou. To máte jako s papírovým drakem. Ten taky dělá dojem, že má Bůh ví jakou sílu, táhne vás jako zjednaný a když ho přestanete držet, je po síle, zvadne a spadne. Jenže po Kateřince nemůžete chtít, aby tyhle věci věděla, poněvadž je malá a neskušená. Jistě měla především strach, co by bylo doma, kdyby se vrátila bez tašky. A tak se té hnací tašky pevně držela, až zmizela v daleké levé dálce. Mami, tati, Kateřinku unes vítr, vykřikl Radovan a protože to byl kamarád na slovo vzatý, neváhal a blesku rychle vyběhl za ní. To je ale drzost. Jen vyrazil, vítr mu ukradl klobouk. Ale to se přepočítal. Pes Kvik po něm pohotově chňapnul a bylo po krádeži. Hodnej pejsek, zakřičel mu chlapeček zblízka do ucha, aby si vítr náhodou tu pochvalu nepřivlastnil a přitom ho napadlo, že na pátrání po Kateřince by měl vzít Kvika sebou, jelikož Kvik byl mimo jiné také pátrač. Málem bych vám zapomněl říct, a to je důležitá věc, že Kateřinka včera zapomněla v zahradnictví kočárek s panenkou Bětkou, což se teď ukázal jako dobrá zapomnětlivost. Z té panenky teď totiž Kvik krásně nasál Kateřinčinu vůni a hned u vrátek bezvadně chytil stopu. Cestou potkávali občany, kteří se v předkolonu drali proti větrnému proudu. Prosím vás, nepotkali jste holčičku v brýlích? Volal na ně Radovan, ale oni nic neslyšeli. Drželi si čepice a šátky a neodpovídali.
Tak si Radovan dělal prstem kroužky kolem očí, což byly Kateřinčiny brejličky, a tomu občané rozuměli. Přikyvovali, také si dělali kolem očí kroužky a ukazovali za sebe. A tak běželi s větrem v zádech cestou, potom necestou, proběhli živým plotem, potom mrtvým plotem, vyškrabali se na obrovskou hromadu písku a za tou hromadou se zastavili, neboť dál už nemohli, protože dál už byla jen voda, samá voda. A Kateřinka nikde. Aby se tak utopila, pomyslel si Radovan, a při tom pomyšlení se mu sevřelo srdce. Ale pak si všiml jedné podivnosti. Na hladině té velké vody, tam, kam vítr nemohl přes haldu písku dofouknout, se v jednom jediném místě dělaly kroužky. Jakoby z výšky na hladinu něco drobného padalo. Radovan pohlédl vzhůru a spatřil bagr. Měl rameno napřažené nad vodu, na konci toho ramene byla bagrovací lžíce a v té lžíci seděla Kateřinka, až tam jí ten hrozný vítr zavál. A jak plakala, tak se dole na hladině dělala ta kolečka. Radovanovi hned to svírání u srdce polevilo a zvolal: Kateřinko, neplač, nezoufej a nenakláněj se, my tě z toho dostaneme. Jako veverka vyšplhal po bagru až k zasklené kabině a nahlédl dovnitř. Ale bylo tam jen prázdné sedátko a spousta pák. Pár kroků za strojem stála maringotka. Tam by mohl bagrista být, napadlo Radovana. Buď se tam ohřívá, nebo tam jí, nebo tam spí. Ale když doběhl až ke schůdkům toho obývacího vozu, spatřil na dveřích visací zámek. To bylo zlé. Znamenalo to, že řidič od bagru už má po směně, že už je doma, klidně si sedí, vypráví rodině, co všechno vybagroval a vůbec neví, že má na lžíci Kateřinku. Ale nebyl by to Radovan, kdyby nepřišel na nějaký výborný nápad. Kateřinko, neboj, něco nebojácného si zpívej, my jsme tady co by dub, řekl a pes Kvik, jako by věděl, co má za lubem, zabral všemi čtyřmi a už táhne chlapečka proti větru. Takže ani neslyšeli, jakou nebojácnou píseň si Kateřinka zpívala. Zaslechli jen začátek a ten byl: Já se vůbec nebojím, ha, ha, ha, nebojím, to bych byla blázen, kdybych se bála, ha, ha, ha. Radovan musel uznat, že to byla píseň proti strachu jako dělaná. Když dorazili k domovu, vítr se utišil. Stromy se napřímily, prádlo na šňůře se uklidnilo a viselo dolů, kouř z komína stoupal nahoru, jak to má být. Maminka si právě dala na dvě židle necky a začala do nich hadicí napouštět vodu. Kde máte Kateřinku? Zeptala se. Na lžíci, řekl zadýchaný Radovan. A než se maminka vzpamatovala, najednou vidí, že voda z hadice teče na zem, necky jsou dnem vzhůru a na malých nožičkách utíkají ke kůlně. Ale maminka poznala podle botíček a ponožek, komu ty nožičky patří. Radované, hned mi vrať ty necky, křikla. Až zachráníme Kateřinku, ozvalo se z kůlny a hned na to odtud vyrazil Kvik, za ním na řetězu Kateřinčin kočárek, na něm necky a v nich Radovan. A teď vás musím na něco upozornit. Kdykoliv zapřáhnete psa do kočárku, aby vám zavezl necky k vodě, prosím vás, naložte je podélně. Jakmile je dáte na šířku jako Radovan, neprojedete vrátky. Pes projede, kočárek taky projede, ale necky se zarazí o sloupky a žuchnou na zem. A když v nich budete sedět, žuchnou i s vámi, jako teď s Radovanem. Bylo to legrační, to ano, ale zdrželo to záchranné práce. To máte přivolat psa s kočárkem zpátky, znovu ty necky naložit, znovu do nich vlézt, ale tentokrát je Radovan umístil správně a tak šťastně prosvištěli živým i mrtvým plotem až k jezírku. A tam pes Kvik záchranné práce velice urychlil. Jelikož se mu nechtělo do vody, na samém břehu nečekaně unul vpravo. A síla, která se jmenuje setrvačnost, si řekla, to je něco pro mě, a šoupla ty necky s Radovanem na palubě rovnou na hladinu. Kateřinka přestala zpívat nebojácnou píseň
a nadšeně na záchranáře mávala. Radovan pádloval oběma rukama a za chvilku byl pod lžící. Seskoč, Kateřinko! Kateřinka se na lžíci postavila, rozhoupala se ke skoku, ale místo, aby skočila, ustrašeně si zase sedla. Radovan jí chtěl přemlouvat přemlouvacími slovy jako neboj se a nic se ti nemůže stát a nebuď sráb, ale nepřemlouval jí, protože dostal skvělý nápad. Kateřinko, taška, řekl a oběma rukama si udělal nad hlavou půlkruh. Kateřinka poznala, že to znamená padák. Roztřepla svou silonou tašku, která jí vlastně do toho neštěstí dostala, přidržela si ji nad hlavou a skočila. Taška se nadmula a holčička se volně snesla do necek, jako se snáší chmíří z pampelišky. Umíte si jistě představit, jak silně Radovanovi děkovala. Chtěla mu dokonce dát pusu, ale to bylo velice nebezpečné, protože když se k němu přiblížila, plavidlo se ošklivě naklonilo a tak zahradnický chlapeček velice rozumně řekl, ať si to líbání nechá, až budou v suchu. A jak tak vesele pluli ke břehu, najednou slyšeli, haló, proč neskusíte velrybu? Vy, kteří jste si až doteďka říkali, jak je to možné, že tu dneska neřádí zlý výrostek Hugo? Už si to přestaňte říkat, poněvadž Hugo sedí na břehu. Radovan přestal pádlovat a zeptal se, jakou velrybu? Když se vytáhne ten kolík, stane se z necek velryba, to je vyzkoušený, řekl Hugo. Radovan se zamyšleně podíval na kolík, který trčel ze dna lodi. Kateřinka mu sice šeptala, aby na Huga nedal, protože je to lhář všemi mastmi mazaný, ale Radovan byl na velrybu zvědavý. Sáhnul na kolík a pro jistotu se ještě zeptal, a co když se nám velryba nebude líbit? Tak ten kolík zase zastrčíte, to je vyzkoušený, řekl Hugo. A tak Radovan zavyklal kolíkem a vytáhl. Vytryskl gejzír vody. Hugo se na břehu popadal za břicho a volal, přesně tak to dělá velryba. Obě děti v neckách se pokoušely s velrybou skoncovat, ale kolíku se nechtělo zpátky do díry a v neckách přibývalo vody a začaly se potápět. Kvik nemá vodu v lásce, ale když jde o všechno, tak do ní skočí láska neláska. Radovan se chytil jeho řetězu a volal, plav, Kviku, plav, ty náš pejsku zlatej. A Kvik tomu rozuměl, poněvadž byl na ten povel zvyklý. Když pan zahradník chtěl, aby pes přestal rejdit v záhonech, také mu říkal, plav, Kviku, plav. Ale ty náš pejsku zlatej neříkal. Sotva ten obětavý pes dovlekl děti ke břehu, vrhl se neohroženě na zlého výrostka a štěkal na něj nadávky nejhrubšího zrna, takové, jaké čistokrevní psi ani neznají. Hugo před Kvikem ustupoval, dělal, že má prostrach uděláno a říkal no, no, no, no. A ustoupil až ke kočárku, tam ztratil rovnováhu, nerad se do něj uložil a kočárek se s ním rozjel do vody. Když se napil a vypustil vodu svou nevymáchanou pusou, děti se smály a volali, přesně tak to dělá velryba. Kdo myslíte, že se na zpáteční cestě vezl v neckách na kočárku? Ano, Kvik, ten si to nejvíce zasloužil. A myslíte, že Kateřinka zapomněla dát Radovanovi odloženou pusu? Nezapomněla. Večer v postýlce si Radovan na všechno vzpomínal a ve spánku se usmíval.

0: Já taky do vzorku vlastně, pač já už teďka nic nepíšu, jenom na objednávku. A málo kdy si co, jak si málo objednávají, no tak, ale tuhle si jednou objednali, no a objednali si to diváci, tak jak to dělám při těch večerech na 10 slov. No jak se ty slova sešly, no já jsem z toho byl zoufalý, tak jsem šel nahoru do šatny a tak vám to zahraju teď.
1: Čau, tady je opičí banda Zrní a zdravíme všechny posluchače rádia.

0: Kapela! Schodiště!
1: Zdraví!
0: Laskovo!

Rádio Tloskov je ojedinělým internetovým rádiem na území České republiky. Moderátory rozhovorů, písniček a pořadů jsou lidé s mentálním a kombinovaným postižením. Cílem rádia je osobní setkání lidí se zdravotním postižením se zajímavými a známými osobnostmi, na které si chystají často netradiční otázky. Dokazují tak, že lze vyvrátit mýtus o tom, že lidi s mentálním postižením je možné zaměstnat pouze manuální činností. Rádio tak představuje prostor pro smysluplně strávený volný čas, podporu kognitivních funkcí a rozvoj sebevědomí lidí s mentálním a kombinovaným postižením. Kontaktovat nás můžete e-mailem na adrese radio@tloskov.cz.

z chutí si krajíc chleba vzít, s důvěrou běžet nebo jít. Něco jsem viděl, něco znám, a tak se jen tak ptám.

0: Tady je Dalibor Janda a přeju všem posluchačům Rádia Tloskov všechno nejlepší, hodně zdraví a samozřejmě hodně písniček s Daliborem Jandou a s Jiřinou Anou Jandovou.
1: Ahoj.

freedom? Is it worth believing, or is it all just for show?

hoří, nám praotec mává, mějte se krásně hovada. Kde se žije líp, teď národ se hádá, Praha, Praha.

neptej se, proč jdu ti s Bohem dát můj útěk snad, tě přeci zachrání před Bohem i před

Přístěnek zapadal prachem. Jen pavouci v síti a trpký pach klihu a embrya myšlenek chvěla se strachem.

zahlídl, jak zhášela svíci. Heřmánkem zavoněla, já nevěděl, co jí mám říci. Nad horizontem už mi hvězda bliká, ještě není moje, ještě se mě nedotýká. Ucítil jsem vůni heřmánku,

měsíc se dral oknem do pokoje. Počkejte chvíli, teď padají hvězdy a jedna z nich je ta moje. Od někud ze tmy brnká slepý kytarista, polibek let mí řekou.

vraždí nevinátko, v kamnech kosti praští a po koláčích sladko. Pod okny na mě troubí limuzína, nebreč a pojď, tak zle to nezačíná. Ach, smutky, smutky z heřmánku.

červnové slunce zvládne. Co našel jsem, to u srdce si nesu, co ztratil, mizí v nenávratně. Na bříze na kmeni vyrostla holubinka,

Chlapci a děvčata, tady je Vilém Čok a chci vyslat nejkrásnější zdravici a chci zatloskat rádu Tloskov. Bravo a děkuji.

kurva! Zas je tu ráno a zas je tu večer. Takhle den po dni to by jeden breče. Stejně jak před rokem, stejně rok za rokem, všechno je napsáno. Večer a zasrán.

starý na to, abych věřil v revoluci. A svoji velkou hlavu těžko skryju pod kapucí. A nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosí Ventinol na potíže. Jak to tak vidím, asi těžko projdu uchem jehly. Ale sem běhám tak, aby mě vlci nedoběhli. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak mám i zvu na rtu, když při mě stál. Sako mám od popílku na krevatě saze, mé hrubé prsty neumí uzly na provaze, a když mi občas tečou slzy, hned je polikám.

když při mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve, než mě přijme svatý

když při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastových lžiček, ale nejlepší káva je v Hypernově u rybiček. Trumfové

na rtu, když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zvedáš prst jako dirigentskou hůlku, a